0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Ministerský předseda označil vztahy v koalici za výborné. Spekulace o výměně ministrů označil na akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím za nesmysl. Ke konci června chce Babiš navíc vyhodnotit to, jak plní program a kde jsou rezervy.
2: Nějaké spekulace, že budeme měnit ministry, jako je nesmysl. My vyhodnotíme, já vyhodnotím hlavně od 36. jak plní jednotlivý ministři program a uvidíme, jak plní. Určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukce, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zunou na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kde vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zuna byl proti. Při seskoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na Královéhradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů. Sanitka ho převezla k ošetření do nemocnice. Druhý pak spadl do vody. Jeho převoz do nemocnice ale nebyl nutný. A z Hradce Králové do Brna. Dopravní podnik Brno letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Seniorbus. Zájem je velký a někdy se zájemcům nedaří objednat, protože Seniorbus je zkrátka plný, vytížený. Víc řekl u příležitosti 10. výročí spuštění služby generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.
3: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci. Takže máme teďkom sestavený dobrý tým lidí, kteří si to jako uvědomují a proto ta služba taky má ten jako lepší rozměr.
1: Původní služba začínala se dvěma auty. Za 10 let už řidiči se seniory absolvovali 200 tisíc jízd. Pokud je to možné, jede seniorů společně i víc. Nejčastějšími cíly jsou dlouhodobě zdravotnická zařízení, ale seniori službu využívají třeba i k cestě za nákupem, za kulturou či přáteli. V Římě se během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku připadajícímu na úterý splašili koně. V provozu cválali po ulici. Podle agentury APA po této neobvyklé podívané zůstaly materiální škody a dvě lehce zraněné ženy. Podle policie se incident stal na vytížené dopravní tepně Via Cristoforo Colombo. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v přípravě s Kosovem nenasadí některé opory. Šanci dostanou nováčci. Všichni hráči jsou zdravotně fit. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře. Radio.

že mezi příliš a dost stojí vysoký most a obelhat nejde. Snad jenom

kluzí. Mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Celkem přes 16 hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Veliškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu. Do ní ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, a to při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jabloném. Valchářová popsala náročný postup očištění zabetonované lebky.
2: Musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
1: Pro duo uznávaných restaurátorů nebyla záchrana lebky svaté Zdislavy z betonu prvním setkání s touto relikvií. Do rukou se jim dostala už loni. Provedli tehdy její kompletní opravu a odbornou takzvanou impregnaci. Právě ošetření cené relikvie teď přispělo podle Valchářové k tomu, že se ji podařilo zachránit. Pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl nechce riskovat, že by se lebka svaté Zdislavy ztratila podruhé. Z bezpečnostních důvodů se proto církev rozhodla cenou relikvii dál nevystavovat a uložit ji do hrobky světice v bazilice. Kdy to bude, ale zatím nebylo rozhodnuto. Rozhodnutí chce Přibyl nechat na svém nástupci v čele litoměřické diecéze.
3: To, co se stalo, se může stát kdykoliv a já se domnívám, že ty bezpečnostní důvody jsou tak rizikové, že to nevyváží ten fakt, že by se mohla ztratit podruhé. A máme zkušenost činů podobných, že to je spíš jako inspirativní čin. To znamená, kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, jako celkem bych se i vsadil, že by nastal chvíle brzo, že bychom oni přišli po druhé, a to je hazard.
1: Regulace kratomu podle premiéra Babiše nefunguje. Okamžitý zákaz podle něj nebude. Posílí se kontroly, řekl ministerský předseda při akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím. Zástupci policie nebo dětských lékařů zákaz při středečním kulatém stolu podpořili, zatímco odborníci na závislosti nebo ekonomiku varovali před růstem černého trhu. Ministr kultury Otto Klempíř potvrdil, že reforma zákonů k České televizi a Českému rozhlasu nebude. Koalice dospěla k závěru, že pro zrušení televizního rozhlasového poplatku není nutné měnit celý systém. Animovaný snímek Tajemství křišťálové planety měl v sobotu světovou premiéru na Zlín Film Festivalu. Režisérem česko-chorvatsko-slovenského snímku je Arsen Anton Ostojič. Zlín Film Festival se koná 66. rokem. Je největší a nejstarší svého druhu na světě. Potrvá až do 3. června. Uvede 300 snímků z rekordních 57 zemí.
0: Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Ministerský předseda označil vztahy v koalici za výborné. Spekulace o výměně ministrů označil na akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím za nesmysl. Ke konci června chce Babiš navíc vyhodnotit to, jak plní program a kde jsou rezervy.
2: Nějaké spekulace, že budeme měnit ministry, jako je nesmysl. My vyhodnotíme, já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotlivý ministři program a uvidíme, jak plní. Určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukce, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zunou na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kde vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zuna byl proti. Při seskoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na Královéhradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů. Sanitka ho převezla k ošetření do nemocnice. Druhý pak spadl do vody. Jeho převoz do nemocnice ale nebyl nutný. A z Hradce Králové do Brna. Dopravní podnik Brno letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Seniorbus. Zájem je velký a někdy se zájemcům nedaří objednat, protože Seniorbus je zkrátka plný, vytížený. Víc řekl u příležitosti 10. výročí spuštění služby generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.
3: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci. Takže máme teďkom sestavený dobrý tým lidí, kteří si to jako uvědomují a proto ta služba taky má ten jako lepší rozměr.
1: Původní služba začínala se dvěma auty. Za 10 let už řidiči se seniory absolvovali 200 000 jízd. Pokud je to možné, jede seniorů společně i víc. Nejčastějšími cíli jsou dlouhodobě zdravotnická zařízení, ale seniori službu využívají třeba i k cestě za nákupem, za kulturou či přáteli. V Římě se během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku připadajícímu na úterý splašili koně. V provozu cválali po ulici. Podle agentury APA po této neobvyklé podívané zůstaly materiální škody a dvě lehce zraněné ženy. Podle policie se incident stal na vytížené dopravní tepně Via Cristoforo Colombo. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v přípravě s Kosovem nenasadí některé opory. Šanci dostanou nováčci. Všichni hráči jsou zdravotně fit. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře.

uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adieu.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Celkem přes 16 hodin trvalo restaurátorům Blance Valchářové a Michalu Veliškovi lebku svaté Zdislavy vyprostit z betonu. Do ní ji zalil zloděj. Relikvii ukradl z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku v úterý 12. května večer a chtěl ji pohřbít do řeky. V tom mu zabránil rychlý zásah policie. Očištěnou a zrestaurovanou lebku restaurátoři předali arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, a to při hlavní mši na Zdislavské pouti v Jabloném. Valchářová popsala náročný postup očištění zabetonované lebky.
2: Musím poděkovat pracovníkům muzeí a památkové péče, protože nás včasně kontaktovali a předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalby byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
1: Pro duo uznávaných restaurátorů nebyla záchrana lebky svaté Zdislavy z betonu prvním setkání s touto relikvií. Do rukou se jim dostala už loni. Provedli tehdy její kompletní opravu a odbornou takzvanou impregnaci. Právě ošetření cené relikvie teď přispělo podle Valchářové k tomu, že se jí podařilo zachránit. Pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl nechce riskovat, že by se lebka svaté Zdislavy ztratila podruhé. Z bezpečnostních důvodů se proto církev rozhodla cenou relikvii dál nevystavovat a uložit ji do hrobky světice v bazilice. Kdy to bude, ale zatím nebylo rozhodnuto. Rozhodnutí chce Přibyl nechat na svém nástupci v čele litoměřické diecéze.
3: To, co se stalo, se může stát kdykoliv a já se domnívám, že ty bezpečnostní důvody jsou tak rizikové, že to nevyváží ten fakt, že by se mohla ztratit podruhé. A máme zkušenost činů podobných, že to je spíš jako inspirativní čin. To znamená, kdybychom tam tu lebku bez dalšího vrátili, jako celkem bych se i vsadil, že by nastal chvíle brzo, že bychom oni přišli po druhé, a to je hazard.
1: Regulace kratomu podle premiéra Babiše nefunguje. Okamžitý zákaz podle něj nebude. Posílí se kontroly, řekl ministerský předseda při akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím. Zástupci policie nebo dětských lékařů zákaz při středečním kulatém stolu podpořili, zatímco odborníci na závislosti nebo ekonomiku varovali před růstem černého trhu. Ministr kultury Otto Klempíř potvrdil, že reforma zákonů k České televizi a Českému rozhlasu nebude. Koalice dospěla k závěru, že pro zrušení televizního rozhlasového poplatku není nutné měnit celý systém. Animovaný snímek Tajemství křišťálové planety měl v sobotu světovou premiéru na Zlín Film Festivalu. Režisérem česko-chorvatsko-slovenského snímku je Arsen Anton Ostojič. Zlín Film Festival se koná 66. rokem. Je největší a nejstarší svého druhu na světě. Potrvá až do 3. června, uvede 300 snímků z rekordních 57 zemí.

Rádio Bonton.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Ministerský předseda označil vztahy v koalici za výborné. Spekulace o výměně ministrů označil na akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím za nesmysl. Ke konci června chce Babiš navíc vyhodnotit to, jak plní program a kde jsou rezervy.
2: Nějaké spekulace, že budeme měnit ministry, jako je nesmysl. My vyhodnotíme, já vyhodnotím hlavně od 36. jak plní jednotlivý ministři program a uvidíme, jak plní. Určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukce, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zunou na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kde vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zuna byl proti. Při se skoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na Královéhradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů. Sanitka ho převezla k ošetření do nemocnice. Druhý pak spadl do vody. Jeho převoz do nemocnice ale nebyl nutný. A z Hradce Králové do Brna. Dopravní podnik Brno letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Seniorbus. Zájem je velký a někdy se zájemcům nedaří objednat, protože Seniorbus je zkrátka plný, vytížený. Víc řekl u příležitosti 10. výročí spuštění služby generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.
3: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, kdy to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci. Takže máme teďkom sestavený dobrý tým lidí, kteří si to jako uvědomujou a proto ta služba taky má ten jako lepší rozměr.
1: Původní služba začínala se dvěma auty. Za 10 let už řidiči se seniory absolvovali 200 tisíc jízd. Pokud je to možné, jede seniorů společně i víc. Nejčastějšími cíly jsou dlouhodobě zdravotnická zařízení, ale seniori službu využívají třeba i k cestě za nákupem, za kulturou či přáteli. V Římě se během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku připadajícímu na úterý splašili koně. V provozu cválali po ulici. Podle agentury APA po této neobvyklé podívané zůstaly materiální škody a dvě lehce zraněné ženy. Podle policie se incident stal na vytížené dopravní tepně Via Cristoforo Colombo. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v přípravě s Kosovem nenasadí některé opory. Šanci dostanou nováčci. Všichni hráči jsou zdravotně fit. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Ministerský předseda označil vztahy v koalici za výborné. Spekulace o výměně ministrů označil na akci úřadu vlády Strakovka žije zemědělstvím za nesmysl. Ke konci června chce Babiš navíc vyhodnotit to, jak plní program a kde jsou rezervy.
2: Nějaké spekulace, že budeme měnit ministry, jako je nesmysl. My vyhodnotíme, já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotlivý ministři program a uvidíme, jak plní. Určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukce, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
1: Babiš se v poslední době neshodl s ministrem obrany Jaromírem Zunou na nominantovi do čela armádního generálního štábu, kde vláda navrhla Miroslava Hlaváče. Zuna byl proti. Při seskoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na Královéhradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů. Sanitka ho převezla k ošetření do nemocnice. Druhý pak spadl do vody. Jeho převoz do nemocnice ale nebyl nutný. A z Hradce Králové do Brna. Dopravní podnik Brno letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Senior Bus. Zájem je velký a někdy se zájemcům nedaří objednat, protože Senior Bus je zkrátka plný, vytížený. Víc řekl u příležitosti 10. výročí spuštění služby generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.
3: Ona je to specifická služba, protože normálně, když vezete víc lidí, že jo, tak ono s nima jako moc nemluvíte, že jo, jste v té uzavřené kabině. Tohle je bezprostřední záležitost, to musí být lidi, kteří trošičku mají vztah k těm starším lidem a jsou ochotní jim pomoci. Takže máme teďkom sestavený dobrý tým lidí, kteří si to jako uvědomují a proto ta služba taky má ten jako lepší rozměr.
1: Původní služba začínala se dvěma auty. Za 10 let už řidiči se seniory absolvovali 200 tisíc jízd. Pokud je to možné, jede seniorů společně i víc. Nejčastějšími cíli jsou dlouhodobě zdravotnická zařízení, ale seniori službu využívají třeba i k cestě za nákupem, za kulturou či přáteli. V Římě se během nácviku vojenské přehlídky ke státnímu svátku připadajícímu na úterý splašili koně. V provozu cválali po ulici. Podle agentury APA po této neobvyklé podívané zůstaly materiální škody a dvě lehce zraněné ženy. Podle policie se incident stal na vytížené dopravní tepně Via Cristoforo Colombo. Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v přípravě s Kosovem nenasadí některé opory. Šanci dostanou nováčci. Všichni hráči jsou zdravotně fit. A kanoistka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupně vítězů se ve slalomu prosadila poprvé v kariéře.

0: Tak tohle kapela Buty a jejich František na rádiu Bonton. I když má dneska Kamila svátek, tak František ho slaví z Buty. A co bude po celé Alvaro Soler a Sofia? Taky Pokáč a rodinný typ jako rodinný typ.
1: Jsem rodinný typ, mám to rád, neruš mě dogrillovat, někdo píše statusy.
0: A teď koukám na televizi a tady i reportér ukazuje Hrad Chousník, tam můžeme vyrazit. A teď, kdo bude na začátku hodiny? Jiří Korn, té, co snídá. A my jdeme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Tak během dne od jeho západu zaprší i zabouří. Bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy až zataženo a během dne bude od jeho západu oblačnosti přibývat postupně s přeháňkami a bouřkami. V jeho západní polovině území budou srážky četnější, naopak na východě budou až večer a s malou pravděpodobností. Nejvyšší denní teploty se dnes vyhoupnou od 24 do 29 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách naměříme 19. Foukat bude slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. No a bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, intenzivním deštěm a úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami. A jak jsou na tom rostlové podmínky? Dobré, ráno mírně nepříznivé.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Ano, máme tady přesně 8 hodinu, je neděle, 31. května. Dnes se těšíme na úplněk, ale úplnej úplněk. Kamila má svátek, no a tady mi píše ještě Tomáš Urban a jeho taťka Ivo a brácha Lukáš jedou na výstavu Legend do Holešovic. Jdou se inspirovat. No, oni připravují taky sraz veteránů příští sobotu na Loučkách v Litvínově, kde se sjíždí přes 300 aut. A rozhodně je to velká show každým rokem. Teď je to výroční sraz veteránů a jsou pozvaní i další hosté. Patronem je třeba herec, který ho znáte určitě z filmu S tebou mě baví svět, Pavel Nový. A teď už další muzika na rádiu Bonton, Leona Machálková, Pokáč a nebo Jirka Korn.

Roy Orbison, Rádio Bonton, 3 minuty po 8:15. Tak k dnešnímu dni 31. května se vážou hned 3 věci. Jednak musíte udělat fakturu za měsíc květen a druhá věc je, že máme dnes druhý úplněk v měsíci květnu. A třetí věc je to, že 31. květen představuje velký významný den a to je den otevírání studánek. Den otevírání studánek připadá každoročně na 31. května, jedná se o dlouhověkou obnovenou tradici, kdy dívky obcházely studánky po zimě, čistily je a modlily se za čistou vodu, hudbou a tancem. Oslavte tenhle veselý lidový svátek v podobě duchu a vypravte se na výlet za některou z lesních studánek. No a uvidíte, jak tam holky budou tancovat. To bude fajn. Teď už další muzika na Bontonu, Alvaro Soler, Lenka Filipová anebo Jelen Magdaléna. A my se podíváme v půl na silnice, jak to tam vypadá.

0: Rádio Bonton doprava.
1: A je 8 hodin 29 minut a míříme na silnice. Pozor si dávejte na Českolipsku v Horní Lipchavě. A tady je nehoda, probíhá vyšetřování dopravní nehody, havárie osobního vozidla. A dále na silnici číslo 13 v Habarticích na Liberecku. A tady je nehoda s únikem oleje, překáží ve vozovce, od osobní auto najelo do plotu. A na místo už jedou složky integrovaného záchranného systému. A v Praze v ulici Koruní, tady také zpozorněte, srazila se tu dvě osobní auta a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. No a na Táborsku D3, jeho česká dálnice na trase Mezno-Kaplice, 72. kilometr. Tady leží zvěř na vozovce, překáží ve vozovce, projíždějte velmi opatrně. Je to liška na vozovce. Tak to jsem slyšel poprvé, tak to opatrně. Teď už další muzika na rádiu Bonton, Ace of Base, No Name a Helena Vondráčková. A ty se ptáš, co já?

Abbey a kapela Roxette, další švédská partička Ace of Base a All That She Wants na rádiu Bonton. No a my jedeme dál. Tady mám další milou pozvánku, kam můžeme vyrazit, protože dnes startuje v Budějovicích Majáles. A bude pokračovat až do 5. června. A je to další ročník nejoblíbenějšího studentského festivalu Budějovický Majáles. A ten odstartuje právě dnes. Několik dní nabídne pestrou škálu kulturních akcí mezi koncerty, workshopy a různé vystoupení si vybere opravdu každý. Chybět nebude ani tradiční souboj mezi školami a královskou korunu. A Budějovický Majáles letos promění jihočeskou metropoli v živé centrum kultury a nabídne také rozmanitý program určený pro všechny návštěvníky a všech věkových kategorií. Takže máte se na co těšit. Nejdílnou a vysokou očekávanou součástí festivalu je tradiční klání o korunu pro krále nebo královnu Majálesu. Takže dnes už můžete vyrazit. Koná se to na náměstí, na České tedy ulici. Přímo tedy mají centrálu, no a jinak rozhodně si můžete užívat celý týden. Kdybyste nevěděli, co se děje, aha, já to slyšel na Bontonu. Tak jedeme dál. Eros Ramazzotti, Marcela Holanová, Daniel Pouter, anebo Michal David a Decibely lásky. Ty přicházejí právě teď, tak si je užijte a plný pecky.

0: Hanka Zagorová, teda Hanka, ano, Hanka Zagorová na Radio Bonton. Teď jsem se začetl do jednoho článku, tak jsem ulít. Máme minutu po 9:45 a já vás zvu na den cyklostezky Ohře, který se koná právě dnes v amfiteátru v Lokti. Těšit se můžete na bohatý rodinný program, včetně bezplatného seřízení kol, soutěží pro děti a koncertu Martiny Partlové. Vstup je pro všechny návštěvníky zdarma. No a rozhodně se tady dozvíte spoustu zajímavostí, protože kolem řeky Ohře jsou vybudované cyklostezky a vy se můžete naučit a také vyzkoušet. Třeba soutěžní stezka o tlapkovou patrolu, na to se mohou těšit vaše děti. No a další věci. Ano, můžete se také těšit na regionální speciality, jako dobroty, které tam zakousnete. Takže to už nechám na vás, co si dáte dobrého, ale rozhodně pokud máte rádi cestování, třeba na kole, tak tady je to pro vás připravené. No a já tady mám pro vás také muziku na Rádiu Bonton, Backstreet Boys, Standu Hluška a taky skupinu Miraj. Chci tančit.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svijanský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma. Zdraví vás, Miraj Navrátil.
3: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 9 hodin 30 minut, 9:30 a my opět míříme na silnice na Jindřichovo-Hradecko do Čímeře. A tady je nehoda, je tu rozlitý benzín na vozovce, olej na vozovce, osobní auto srazilo motorkáře a složky integrovaného záchranného systému už jedou na místo v Čímeři na Jindřichovo-Hradecku. A v Praze, v Ohříněvsi, a tady také došlo k dopravní nehodě, srazila se tu dvě osobní auta a je to nehoda se zraněním. Další dopravní nehoda je hlášena z Prahy v ulici Harlichtova. Tady se srazil nákladák s osobákem. Provoz blokují částečně. Tak jezděte opatrně. Já vám přeji klidnou víkendovou jízdu s Bontonem a teď už další muzika. Michael Jackson, taky Zuzana Norrisová a nebo Mekyš Birka a Denisa.

Tak tohle je Michael Jackson. Poslední dobou se objevují videa s Michaelem Jacksonem, že ho objevili tam nebo tamhle a že vlastně stále žije mezi námi. Tak jak to je, tak možná, že umělá inteligence si zapracovala, no nevíme. Ale rozhodně víme, že Děčín je město, které pro své obyvatele a pro ostatní návštěvníky dělá spoustu věcí. No a kulturní víkendy jsou pro Děčín zajetou tradicí. No a program na letošní městské slavnosti byl opět nabitý a pokračuje v tom. Byla tady děčínská kotva, a pak taky proběhl pochodňový průvod městem, Mladé Labe akce, tak to bylo pro děti a dospěláky. No pak historický trh Májový, jízda na pohodu, sochaři Děčínu, Bábovkový den, Běláskové klání, a taky Labe Fest, který skončil včera. Tedy od pátku až do soboty se rozezněly pod děčínským zámkem hudební motivy. No a dnes můžete vyrazit na den plný her, ve kterém bude pro vaše nejmenší připraveno mnoho her a aktivit. A v sobotu 6. června, tu následující, můžou malí sportovci navštívit Adrenalin Challenge Kids a ve stejný den proběhne i labský streetballový pohár, který slíbí napínavé basketbalové zápasy. No a Děčín prostě dneska žije. Tak můžete vyrazit. Teď už další muzika, Jojo Band, Dire Straits a nebo Marek Ztracený. Teď ale přichází kytarista, zpěvák, úžasný člověk Petr Rezek.

0: Narodil se pro lásku a pro milování tebe. I was born to love you, Freddie Mercury. A po celé Mandraže a Kristýna. A taky slovenská partička Desmod a Chýbaně je úžasná věc. Nejedno oko bude suché. Zapláčete si. Desireless taky. Voyage, voyage na začátku hodiny. Voyage, voyage. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: A dnes bude během dne od jeho západu pršet a i zabouří, bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy až zataženo. Teploty se budou pohybovat od 24 do 29 stupňů Celsia a rostylové podmínky jsou dobré a ráno ještě byly nepříznivé.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 10. hodina, neděle 31. května a věřte nebo ne, už jsem dneska naťuknul dvakrát, ano, mluvil jsem o úplňku, podíváme se na to, jaký je dnes a co nás ještě čeká na obloze a k tomu si budeme hrát krásné písničky, třeba Desireless, Voyage, Voyage.

Posloucháte Rádio Bonton, máme 11:45. Úplně ke 2026, kalendář úplňku od ledna do prosince mám před sebou. A řeknu vám, že úplněk fascinoval obyvatele země odedávna. Jedná se o jednu z fází měsíce, kdy je slunce osvětlené celá polokoule přivrácená k zemi. A z mnoha kultur víme, že tento jev opředený mnoha mýty, rituály i vědeckým pozorováním, jaké úplňky a kdy právě tenhle rok nabízí, tak vám mohu říct, že už máme za sebou vlčí, sněžný, červí, rašící a květinový měsíc. No a dneska je modrý měsíc. Modrý měsíc má vliv na člověka na spánek. Některé studie naznačují, že můžeme hůře usínat, spánek může být kratší nebo méně hluboký, ale výsledky nejsou jednotné. Má to jistý slabý efekt na citlivější lidi, no ale všímavost k tomu, co se děje úplně tak proto, vám říkám tyhle věci, které tady jsou. No a na své cestě si mírně vystředěné elipse na měsíc někdy k zemi přiblížila na méně než 356 500 kilometrů a naopak vzdálí se na víc než 406 000 kilometrů. To je taková technická věc pro ty, co se tím zaobírají. Jinak dnes máme tedy modrý měsíc v 10 hodin a 46 minut, takže za necelou půl hodinku by měl už měsíc modrý být v plném proudu. Pak nás čeká ještě jahodový měsíc, ten bude v červnu, v červenci bouřkový, v srpnu jeseteří a pak sklizňový a lovecký a bobří a studený. Ten je v prosinci. No tak v prosinci je vždycky zima, jako v morně. Tak teď už další muzika na rádiu Bonton, Mandraže, Team a taky James Blunt, You Are Beautiful.

0: Rádio Bontón doprava.
1: 10 hodin, 29 minut, za minutu už tady bude 10:30 a my míříme na Prahu východ. Na trasu Turnov Praha na 11,5 kilometru, kilometr D10

Big L, Big Love a Roxette na Rádiu Bonton. Tak, dnes je neděle 31. května, zítra už je 1. červen, tedy dětský den budeme slavit, ale ten dětský den si můžete oslavit už dnes, 31. Právě v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, odstartuje ve Velké Chuchli den na dostizích, Velká červnová cena, tedy 74. No a v rámci toho je start už ve 14 hodin, ale o 12 hodin tam můžete přijít a areál je otevřen. Co tady bude? Hlavními dostihy jsou, jak už jsem říkal, Velká červnová cena, přípravný dostih pro tříleté koně, který aspirují na start v českém derby. No a nejmenší návštěvníci se mohou těšit ne na řadu obvyklých atrakcí, jízdy na ponících, venkovní hřiště, krytý dětský koutek a přízemní tribuny, ale také na speciální doprovodný program, který dnes nabídne. Nabídne soutěžní stezku, oceny, tombolu, školu, stepu, také vystoupení klaunské kapely Comedy and Beat. No a lákavá je také gastronomická nabídka, kvalitní kuchyně, kavárna, rychlé občerstvení, food trucky, cukrová vata a tak dále. No je tam toho spousty, psi mají vstup povolen, ale pouze na vodítku a cena vstupného je 100 kaček. Takže si to užijte, no a užívat si můžete také muziku Rádia Bonton, protože teď už je pro vás připravený Meatloaf, taky Vašek Neckář, Ed Sheeran a nebo Iveta Bartošová. Bude útočit láskou, tak pozor na to.

pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí.

0: Ošetřit rány, život je pes a úžasný Gump na rádiu Bonton krátce před 11. hodinou. Co nás čeká po 11. Život je pes, ano, je to pravda. Eva Farná, Leporello. A nebo kapela Krištof, Do nebe se propadám. A Richard Krajčo. A taky Otavan, D.I.S.O. A jdeme na počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy až zataženo, během dne pak od jeho západu čekáme přibývání oblačnosti postupně s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů Celsia, na horách 19 a foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Rostylové podmínky jsou už dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásný den, je 11 hodin, neděle 31. května. No a rád bych na cestu pozdravil naše milé posluchače Vláďu a Olinku. Jsou na cestě na nádhernou Modravu, jdou ladit svou svatbu do detailů a ta se chystá už příští měsíc v tomhle nádherném prostředí. Tak šťastnou cestu a krásný den, Vláďo a Olinko. No a já se na tu svatbu taky těším, protože já tam budu dělat zábavu. Tak si mějte hezky a těším se na vás. Tady je Otavan a D.I.S.O.

0: Tak tenhle úžasný hlas patří zpěvačce Jennifer Rush na rádiu Bonton. No a teď od Jennifer letíme do Ameriky, tedy na Kačinu. Kačina u krásné řeky nebo v krásných hvozdech lesů dneska hostí setkání amerického železa všech ročníků a kategorií v zámeckém parku Kačina. Koná se to právě dnes, už od 8 hodin a až do 4. odpolední můžete obdivovat tahle americká auta. On je obdivuje i můj milý kolega Dan Kostka, který se vrátil z Ameriky, miluje tyhle auta a celý život je pro něj právě Amerika. No a teď přijďte se podívat na nablízkané veterány i vozidla novější výroby. Během dne na vás čekají také soutěže, jízda na koních, let vrtulníkem, dílničky pro děti, malování na obličej, bohaté občerstvení. No a prostě uvidíte, že to bude fajn. Celá parta z V8 gengu se na vás těší a vy se můžete těšit na krásná vozidla, oprovská, co papají víc benzínu než nákladňák. No a když už mluvím o Americe, tak si dáme Ameriku třeba v podání Lucie a Michal Dvořák vám řekne, jak tuhle písničku natáčeli. Tak vám přeji hezký den a teď už Lucie, Amerika.
1: Amerika je asi moje největší hudební dobrodružství, protože jsme poprvé v životě točili s velkým symfonickým orchestrem, točili jsme v Rudolfínu v Dvořákovi síni, taky kde jinde, že jo. A dokonce přímo z letiště přijel natáčet Ivan Král kytary, takže Amerika má to, co asi žádná jiná naše písnička.

0: Bonton doprava.
1: 11 hodin a 31 minut, to je čas na naší dopravu. No a jedeme do Prahy. Ulice Ružinovská v Praze, tady se srazila dvě osobní auta, blokují částečně dopravu, tak pozor, v Ružinovské ulici. No a potom D10 na trase Turnov Praha na 51. a půltém kilometru je porouchané vozidlo, projíždějte velmi opatrně. Zatím nám nejsou hlášeny žádné další komplikace v dopravě a přeji vám šťastnou cestu. Teď už Elton John, Eva Farna, Leporello, anebo Love's Shield a Camouflage.

tohle je mistr Sir Elton John na rádiu Bonton krátce před 11:15. Refrén úžasný. Je něco na tom, jak dnes večer vypadáš. Něco na tom, jak září tvé oči. Něco na tom, jak se usmíváš, co mi dává pocit, že tě budu milovat navždy. Ano, something about the way you look tonight na rádiu Bonton. Za chviličku další muzika, ale předtím tady mám jednu informaci pro vás, co nemůžete pořádně usnout. Nemůžete usnout a mizerně spíte, tak co dělat, když tělo touží po spánku, ale hlava pořád pracuje? Tak v první řadě byste měli být v temnotě. To znamená, pokud nespíte večer, ale přes den, když máte noční, tak spánek je velký servis pro tělo i mozek. Tak si zatemněte okna, ať vám nesvítí sluníčko do očí a můžete úžasně usnout. Nedostatek spánku pak je problém pro celé tělo a vy potřebujete přece nemít žádný stres, být plný síly, hladinu hormonů, grelinu a leptinu, což jsou hormony zodpovědné za pocit hladu a sytosti, tohle všechno potřebujete. A pak byste měli užívat byliny, které umí stlumit tempo. 7 až 9 hodin spánku je ideál, ale to, když spíte méně, tak pak to zase se odrazí na vašem těle. Takže kvalita spánku je důležitá. Tam pomáhá třeba kozlík lékařský, meduňka, mučenka, levandule. Potřebujete dodávat i hořčík, L-teanin a z vitamíny skupiny B. No a nejlepší rituály na usínání jsou také doporučené byliny, doplňky, kouzelná zkratka, která i hned zaručí sladký a ničím nerušený spánek. No a to je tak v kostce vše, co bych vám taky dechové cvičení, aromaterapie, bylinkové čaje, vlažná sprcha, relaxační hudba, dechové cvičení. No tam je toho spousty, tak usněte v pořádku. No a já teď pro vás mám písničky, které vás asi nenechají spát, možná Billy Idol, Eyes Without a Face, ale Lucka Bílá SMS, Michal David Nonstop. Tak začneme Michalem Davidem.

0: Tak to je skupina Projektil a Zahrada ticha, no a po celé tady bude s námi Tina Turner. A taky kapela Slza, Každý sám. Poetika z půlnocí. A nebo Marcela Holanová, Cesty lásek. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nás čeká během dne? Od jeho západu zaprší nebo zabouří a bude většinou polojasno, na severovýchodě zpočátku místy až zataženo a s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty od 24 do 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech a na horách naměříme 19. A foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. A rozptylové podmínky jsou většinou dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám dobrou chuť k obědu. No a budu se na vás těšit už v neděli 7. června. Tak vám přeji krásný start do nového měsíce. Dětem k Mezinárodnímu dni dětí všechno nejlepší. No a tady už máte Marcelu Holanovou, Cesty lásek. Krásný den vám všem přeje Libor Weber.
1: Česká hudba je doma na Rádiu Bonton.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Rád bych dospal ještě jeden verš. Už svítá a čaj bych si dal. Ještě jeden.

0: Luna, dáš prosím.
1: Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbav, abyš už víc já nemusel nad ránem říct, zbohem, lá.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál, a tak jsem řekl jen, s bojem, lásko,

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Radio Bonton.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, věsta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé.

0: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
1: Jsme na konci měsíce i pracovního týdne je neděle, máme po 18. hodině, svůj svátek slaví všechny kamely a před námi spousty zajímavých témat a výletů. Nemusíme vyrazit ani do Yellowstoneu, ani na Island, přesto vás vezmu ale na vyvěrající horké prameny. Podíváme se také na netradiční závod v honění síra. Zjistíme, jak stát se populárním vám může doslova a do písmene zachránit život. A už za malou chvíli mrkneme na významné dny celého příštího týdne. A ne každý den je důvod k oslavě a do té doby to nejlepší z muziky. Jaromír Nohavica, Stevie Wonder, Buty a nebo právě teď Laura Branigan.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Ve 7:15 dospíval na rádiu Bonton Jaromír Nohavica, no a my už teď jdeme za významnými dny celého příštího týdne, aneb každý den je důvod k oslavě. Zítra 1. června je Mezinárodní den dětí a zároveň také Mezinárodní den rodičů. Také si připomeneme Světový den mléka a den řekni něco hezkého. Tak to se všechno dá spojit do jednoho krásného svátečního dne. V úterý je den odejdi z práce dřív, kéž by tyhle svátky mohly být častěji, a také je Mezinárodní den prostitutek. Ve středu je Světový den jízdního kola, tak proč nevyrazit jinak, než jsme zvyklí. Ve čtvrtek je Národní den sýra, také den obejmi svou kočku a Světový den běhu. V pátek máme den horkovzdušných balónů a Mezinárodní den ptačího zpěvu. No i tady se to nabízí, jak si naplánovat pátek. No a v sobotu je Národní den koblihy, ideální ke snídani. A v neděli je den čokoládové zmrzliny a také den ananasu. Proč to neskusit zkombinovat, vždyť by to mohlo být zajímavé. To jsou významné dny příštího týdne, aneb každý den je důvod k oslavě a my jdeme opět k tomu nejlepšímu z muziky. Než mrkneme na silnice, tak si dáme třeba Jeleny s Janou Kirchner, Pretenders Petra Koláře, anebo právě teď zpěvačku Sandru.
2: Radio Bonton.

0: O půl sedmé na Rádiu Bonton, skupina Jelen s Janou Kiršner a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Pozor na dopravní nehodu osobního automobilu na silnici 1/35 v újezdu pod Troskami na Jičínsku. V tuto chvíli se nehoda vyšetřuje a místem se dá projet se zvýšenou opatrností. Další nehoda dvou osobáků, tentokrát na silnici 22 v Nalžovických horách na Klatovsku. I tímto místem se ale dá projet. A pozor také na uzavírku výjezdu z dálnice D46, je to exit 7 směrem na Vyškov. Probíhá tady oprava povrchu a potrvá až do 12. června. Tak to bylo z dopravních informací pro tuto chvíli vše. Samozřejmě i nadále je budeme sledovat a do té doby opět budeme hrát to nejlepší z muziky. Pro tuto chvíli třeba Aneta Langerová nebo John Paul Young.

0: Letní rytmy reggae a UB40 na rádiu Bonton ve 6:45 a před námi také aktuální informace o počasí a do té doby Olympic, Bruno Mars nebo už za malou chvíli Marika Gombitová.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

0: krátce před 19. hodinou na rádiu Bonton Sixpence Non The Richer a v příští hodince se můžeme těšit třeba na skupinu No Name.
1: Už vím, ako chutí večnost, jej chuť je trká, chýba mi tvoj směr.
0: Chybět nebudou ani Miraj.
2: Jsme jako dva vlci, co byl na měsíc. Jsme šťastný.
0: Ale dáme si také Činasky.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásný.
0: No a samozřejmě ještě předtím vším mrkneme i na zítřejší počasí.
4: Radio Bonton počasí.
0: To bude většinou zatažené s deštěm a přijde i lehké ochlazení. Musíme se připravit na dešťové přehánky a ojediněle i bouřky. Odpoledne a k večeru budou od severozápadu srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 22 stupni. No a teď už startujeme do další hodiny.
4: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Jsme na startu další společné hodiny a tentokrát mám připravené téma, které za poslední týden opravdu hýbalo internetem. Krása, známost, to vše dokáže ovlivňovat nejen nás, diváky, čtenáře, ale dokonce vám to dokáže i zachránit život. O jaký případ jde, někteří možná tuší, je to spojené s vizáží nejznámějšího amerického prezidenta současnosti Donalda Trumpa. Prozradím ale už za malou chvíli víc. Do té doby si dáme třeba Vladimíra Mišíka, Chybět nebudou No Name, a nebo právě teď krásná vzpomínka na hříšný tanec Bill Medley a Jennifer.

0: Brna 8 na rádiu Bonton dospívala Desiree, no a my už teď míříme k tématu, které jsem začal na začátku hodiny, kdy krása a sláva z ní plynoucí vám doslova a do písmene může zachránit život. Zaznamenali jste kauzu s blondětým Buvolem? Tak právě on se stal naprostým hitem nejen Instagramu a Facebooku, ale i YouTubeu. A to díky právě svému vzhledu. Jeho majitel ho totiž díky tomu blondětému přilivu nazval Donald Trump. No a potom už o fanoušky opravdu nebyla nouze. Původně byl tenhle buvol vybrán k muslimskému svátku obětí, tedy měl být obětován. Ovšem, ta popularita, ty davy lidí, kteří se s ním chtěli vyfotit, donutili bangladeskou vládu, aby ho ušetřili a přestěhovali ho tak do místní zoologické zahrady. No a buvol, přezdívaný Donald Trump, si tak doslova a do písmene díky své kráse zachránil život. A to už stojí za to. My už teď opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky, za malou chvíli také mrkneme na silnice a dáme si USA for Africa. Chybět nebudou ani Činasky, nebo právě teď Helena Vondráčková.
1: Radio Bonton.

0: Krátce po půl osmé dospíval na Rádio Bonton Karel Gott a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na havárii osobního automobilu a dodávky na silnici 3254 u Předměřic nad Labem na Královéhradecku. Naštěstí je to bez zranění a místem se dá projet se zvýšenou opatrností. Střet dvou osobáků se také stal ve Vrchoslavské ulici v Novosedlicích na Teplicku. I tímto místem se ale dá projet. No a do třetice pozor na uzavírku ulice Svazu bojovníků za svobodu v Rokycanech, a to díky rekonstrukci vozovky. Ta potrvá až do dnešní půlnoci. Ze silnic opět míříme zatím nejlepším z muziky, no a dáme si třeba London Bean, nebudou chybět ani Mirai, nebo právě teď Barry Manilow. Radio.

0: Před 7:45 na rádiu Bonton dozněli London Beat a nás čekají aktuální informace o zítřejším počasí a do té doby třeba Elton John, Palo Habero nebo už za malou chvíli Iveta Bartošová.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.

0: Petrem Kukem jsme se přiblížili k 20. hodině a v té příští společné se můžeme těšit třeba na Mekyho Žbirku. A jeho velký hit Catherine, chybět nebude ani Michal David. No a dáme si i Luci Vondráčkovou. Ještě ale než se pustíme do toho nejlepšího z muziky, tak se samozřejmě mrkneme na zítřejší počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Zítra bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Odpoledne a k večeru budou od severozápadu srážky ustávat a ubývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 22 stupni. No a my startujeme do další hodiny.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Jsme právě v polovině, 20. hodina je těsně za námi a já vás už za malou chvíli pozvu na bezvadný výlet za vyvěrajícími minerálními prameny a nebudeme muset cestovat ani do amerického Yellowstoneu, ani na Island. Já vás totiž pozvu nedaleko Františkových lázní, kde se právě tyhle ty přírodní ukazy nachází a užijete si jich tam opravdu hodně a vzít tam sebou můžete i děti. Pro ně to bude obrovský zážitek. Do té doby jen to nejlepší z muziky. Joshua Kirsten, Hanna Zagorová s Drupim, také Taylor Swift, nebo právě teď Mekyho Žbirka.

0: čtvrt na devět dospíval Joshua Kerrison Jesse na rádiu Bonton a já už teď pro vás mám tip na parádní výlet za vyvěrajícími minerálními prameny, které se derou skrz nitro země až na povrch a nemusíme kvůli nim cestovat ani do Yellowstoneu, ani na Island. Já vás totiž vezmu nedaleko Františkových lázní, kde se nachází obec Skalná Kateřina a právě tady je Národní přírodní rezervace SOS, kterému se právě taky český Yellowstone přezdívá a to díky pramenům, které se derou z nitra země. Pravdou je, že na těchto těch rozsáhlých rašeliništích a slatiništích je toho opravdu hodně, hodně co k vidění, ale nejatraktivnější věřím, že budou právě ty prameny, které probublávají a některé se dají dokonce i ochutnat. Jinak nebojte se sem vzít i své děti. Chodí se tady po takových dřevěných chodníčcích a celý ten okruh vám nezabere víc jak půl hodinky. No a když si budete chtít udělat nějaké ty fotografie, tak místa a příležitostí je tam proto opravdu hodně. Jinak můžete se tady i občerstvit, parkuje se nedaleko hlavního vstupu, takže rozhodně velmi pohodlný výlet, ale s krásnou přírodou a ještě takovýhlemi zajímavostmi. To je tip od Rádia Bonto na to, kam vyrazit a kam si třeba udělat tu příští túru a to úplně, úplně pro všechny. No a my za malou chvíli také mrkneme na silnice a do té doby si dáme třeba Hanu Hegerovou, Garta Gejce nebo právě teď Petru Janů.
1: Rádio Bonton.

0: Radio Bonton.
1: Radio Bonton.
2: Po 4 ráno, nebo víc, jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně

Milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž, že

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: krátce po půl deváté na rádiu Bonton dospívali Lady Gaga s Bradley Cooperem svůj song Shallow a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dvou osobních automobilů, které částečně brání v průjezdu po silnici 118 u Lochkovic na Berounsku. Naštěstí je tato nehoda bez zranění. Další dopravní komplikace, tentokrát nehoda nákladního osobního automobilu, se stala v Jugoslávské ulici v Teplicích. I tímto místem se ale dá projet. A pozor na dopravní omezení. Je zavřená Sokolská ulice mezi křižovatkami ulic Hálkova a náměstí IP Pavlova v Praze. A to až do 1. června do 18. hodiny. To je z dopravních informací pro tuto chvíli vše a my opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Michael Bolton, také Lucie Vondráčková nebo právě teď Petr Novák.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Ve 8:45 dospíval Michal David svůj velký hit Každý mi tě lásko závidí a před námi aktuální informace o počasí a do té doby Robbie Williams, Modus nebo Atomic Kitten.
1: Radio Bonton.

0: krátce před 9. hodinou dospíval na rádiu Bonton Robbie Williams a nás v té příští hodince čeká třeba tenhle krásný duet Karla Gotta a Charlotte Elligottové.
1: Ale může se stát, častokrát, že začnou se bát, pak
0: srdce nehasnou a hudba už vůbec ne. Dáme si ale i tenhle skvělý hit skupiny Opět a Radeček společně s Eli.
2: I tak to za to stojí.
0: A zavzpomínáme také na českého Elvise Presleyho, Karla Zicha.
3: A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát mi zblou.
0: Alenka v říši divů, už za malou chvíli, ale ještě před tím vším samozřejmě mrkneme i na zítřejší počasí.
4: Radio Bonton počasí.
0: Zítra bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se budou moci objevit i bouřky. Odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat a ubývat oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 22 stupni. A my už startujeme do poslední společné hodiny.
4: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Máme tady 21. hodinu a do ní přináším téma jednoho netradičního, ale možná i gurmánského závodu. Slyšeli jste někdy o tom, že je soutěž v honění sýra? Ano, velký kulatý sýr se pustí z prudkého kopce a za ním se rozběhne banda závodníků. A kdo doběhne z kopce jako první a chytne právě tenhle ten kotouč sýra, tak ten vyhrává. Anglii. Tenhle závod má velkou tradici a i letos se tam konal další ročník. Z muziky nás čeká třeba Leona Machálková, také Bengals, Opět a Radeček společně s Eli, nebo právě teď skupina Olympic.

0: Ve čtvrt na 10 na rádiu Bonton dospívala Leona Machálková a já už vás teď vezmu za jedním netradičním, ale velmi tradičním závodem. Ten se odehrál nedaleko anglického města Gloucester a závodí se tady na 240 metrů vysokém kopci Cooper's Hill, který se nachází jihovýchodně od tohoto města. Celý závod spočívá v tom, že se všichni účastníci sejdou na jeho vrcholu a potom jeden z pořadatelů pustí z toho kopce kulatý bochník sýra. V okamžiku a v zápětí se za ním rozbíhají i všichni účastníci závodu, ale ten kopec je fakt hodně strmej, takže většinou mají stejnou techniku jako ten cír. Ten, kdo se dolů dostane jako první a je samozřejmě nezraněný a chytne ten cír, se stává naprostým vítězem. V mužské kategorii se konaly 3 závody. Vyhrál tam 21-letý Nizozemec, potom 19-letý účastník z Floridy a nakonec ve třetím závodě 24-letý Němec Tom. Právě ten posledně jmenovaný se stal největším hrdinou dne, protože vyhrál už po třetí za sebou. V ženské kategorii, protože ano, i dámy si tenhle ten opravdu netradiční a velmi tvrdý závod dají, vyhrála 27-letá francouzská Elix, která se na kopec postavila ve stylovém králičím kostýmu. Měla ho od hlavy až k patě a já jí trochu podezírám, že tušila, do čeho jde, a doslova a do písmene se z toho kopce skutálela. Naštěstí se jí vůbec nic nestalo a tak právě ona se stala ženskou hrdinkou tohodle tradičního anglického závodu. No, kdybyste tam příští rok chtěli vyrazit taky, tak určitě můžete. Stačí se jen přihlásit na internetu. My už teď ale míříme opět k tomu nejlepšímu z muziky. Za malou chvíli také mrkneme na silnice a do té doby třeba Hart, Michal Hruza nebo Bee Gees.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova,

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou.

0: 10:30 na Rádiu Bonton dospíval David Dale a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na nehodu dvou osobáků v Paskovské ulici v Krmelíně na Frýdeckou Místecku. Místem se dá projet se zvýšenou opatrností a naštěstí tato nehoda je bez zranění. Stejně tak jako převrácené nákladní vozidlo na silnici 198 u Zádub Závišín na Chebsku. No a do třetice pozor na uzavírku ulice u nové silnice v Havlíčkově Brodě. Ta bude kvůli rekonstrukci uzavřena až do 31. října. To bylo ze silnic vše a my opět míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Duet Karla Gotta s dcerou Charlotte Elou Gottovou, také ABBA právě teď na Rádiu Bonton.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá

0: Tak to byla Alenka v říši divů ve 9:45 v podání Karla Zicha na rádiu Bonton a nás čekají aktuální informace o počasí a do té doby třeba Petr Nať nebo zpěvačka Dejdou.
1: Rádio Bonton.

0: Věrou Martinovou jsme se přiblížili k 22. hodině a v noci plné hitů zazní třeba Helena Vondráčková. Chybět nebude ani Marek Ztracený.
1: A tenhle ten svět byl lepší než teď.
0: Ale hrát budeme samozřejmě i světově. Eros Ramazzotti. Ještě předtím vším, ale mrkneme i na zítřejší počasí.
2: Radio Bonton počasí.
0: To bude většinou zatažené a s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Odpoledne a k večeru budou ustávat od severozápadu srážky a ubývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 22 stupni. Noc plná hitů právě začíná a já vám přeji, aby dopadla přesně podle vašich představ. A já se na vás zase budu těšit příští neděli. Naslyšenou.

0: prachy. Si ako píš.
1: Rádio Bontón.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám se bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. Ubytovek bude podpora dělat 250 tisíc na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moct v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc. Řekl to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Příjem žádostí začne 25. června.
2: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
1: Dřív mohli lidé z Nové zelené úsporám čerpat i dotace. Ministr ale zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Karlovy Vary upraví letos Krymskou ulici v Tuhnicích. Ve stejné čtvrtě město v návaznosti plánuje i další opravy veřejných míst. Rekonstrukci Krymské ale zbrzdilo odvolání občana, který nesouhlasil s pokácením stromů. Ty ale budou nahrazeny novými a ve větším počtu, jak řekl náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář.
3: Krymskou ulici máme v současné době vysoutěženo. Vyhrála firma KV Real Invest s částkou něco kolem 16 milionů, s tím, že směrný rozpočet byl 1 020 000. Takže se nám podařilo vysoutěžit opět za nižší cenu. Chtěli bychom začít už nyní, ale máme tam jedno odvolání v tuto chvíli, takže musíme nejdřív vypořádat odvolání.
1: Krymská ulice prochází velkou částí karlovarských Tuhnic a je důležitá hlavně pro obyvatele okolních bytovek. Složit postupně dvě pucle z 500 a 1000 dílků trvalo nejlepšímu čtyřčlenému týmu na českém šampionátu v Ostravě hodinu a necelé 4 minuty. Na mistrovství se o víkendu utkalo okolo 330 účastníků i v soutěžích jednotlivců a dvojic. Soutěžící přijeli z celého Česka i Slovenska, taky z Polska nebo Rakouska či Belgie a byla mezi nimi i současná mistryně světa ve speed podzlinku, čili skládání pucle na čas, Polka Veronika Huptasová. No a kdo vyhrál puclový šampionát v Ostravě? Jana a Jakub Ondrouškovi z Brna společně s Janou Kubíčkovou z Hradce Králové a Kateřinou Klinkovou z Prahy. Běžkyně Tereza Hrochová se díky vítězství v sobotním půlmaratonu seriálu Ranček v Českých Budějovicích v čase 1:10:52 posunula na druhé místo českých historických tabulek. Rychleji běžela jen Češka Moira Catherine Stewartová. Jejíž národní rekord z předloňského závodu ve Valencii je 1,20.

pytli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: odmítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Kdyby se ukázalo, že dotace holdingu Agrofert byly vyplacené nezákonně, musí být to po společnostech vymáhané. V televizi CNN Prima News to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z hnutí ANO. Ministerstvo zemědělství dotace Agrofertu dál vyplácí. Na mnoha místech ve středních Čechách musí řidiči v létě počítat s dopravním omezením kvůli opravám silnic i mostů. Například na dálnici D1 pokračuje rekonstrukce mostu Šmejkalka. V létě by měly začít i rozsáhlé opravy přes 13 kilometrů dlouhého úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Řidiči při nich budou jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí. Víc o plánovaných omezeních říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Jsou tady i velké stavby, třeba omezení tady bude u MUK Aviatická napojení na Juzin, kde my přesně na začátku prázdnin uděláme první velká dopravní inženýrská opatření a svedeme v dopravu do 1+1 jedního pruhu na té dálnici D7. To by mělo nastat pravděpodobně hnedka po prvním prázdninovém víkendu. Víme, jak to tam je zatížený, tento úsek tam určitě to bude tvořit kolony. Potom samozřejmě by měla být tady ta dálnice D11, to si myslím, že je taky velká zásadní oprava.
1: No a množství stavebních akcí plánují na léto i krajští silničáři ve Středočeském kraji. Řidiče musí počítat s omezením kvůli rekonstrukci průtahu v Dobřichovicích u Prahy nebo uzavřeným Břežanským údolím. Od 5. června bude zavřený most i přes Strakonickou dálnici D4 u Jíloviště. Další 4 koně Převalského zamíří do Kazachstánu. Jedná se o 3. cestu ohroženého druhu do této asijské země. Letí 4 hřebci. Poprvé do transportu Zoo Praha nezařadila klisnu. Po adaptaci na tamní podmínky mají koně žít ve volné přírodě. Podle kurátorky kopytníků pražské zoologické zahrady Barbory Dobijášové čeká 4 hřebce velmi náročná cesta.
3: Tento transport je logisticky velmi náročný. Koně momentálně čeká 15 hodin letu s 2 mezipřistáními v Istanbulu a v Baku. A ráno zítřejšího času v Kazachstánu měli přistát po 7. hodině raní a čeká je následně překládka na nákladní auta a zhruba 12 až 14 hodinový pozemní transport z letiště v Kostanaji do tedy centrální části Zlaté stepy do reintrodukčního centra v Alibi.
1: Letadlo se ve čtvrtek vrátí pro 4 klisny do německého Berlína, které stádo v Kazachstánu doplní. Slováckým Vlčnovem na Uhersko-Hradišťsku po roce projela jízda králů. Jde o tradiční starobylý rituál. Vlčnovem projíždějí 18-letí chlapci, takzvaní legrůti.

potom vstupují do dospělosti. A král, ten má na sobě ženský kroj a v ústech bílou růži, jako symbol nevinnosti. V čele slavnostního provodu byl letos 10letý chlapec Marek Dacík. Ten představoval právě krále. Letošní ročník je navíc zajímavý tím, že Marek převzal tuto roli po roce, kdy byl králem jeho starší bratr. A přesně na den před 40 lety byl králem i jejich otec, což se skoro vůbec nestává. Jízda králů je od roku 2011 zapsaná na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.